i nekonečná. Jsou slova slibů lehce nebezpečná, jak rosa po ránu se ztratí.

obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v němž se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané: Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil.

Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, vždyť to znáš. Stíráš slzy, v depu stojíš a tiše mu zamáváš. Pojedou.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají.

i po letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

nich. Se bali divit, jak se nevyčetl z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Já ptal jsem se z paží, ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: máme mošt s týblem slámy.
1: Nemůžete takhle hulit, chlapi.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Bílý kostek lega chci stavět zase zeď. Dětství je loďka,

s modrásky na rukou, za dřevěnou hradou, až na konci louky. A za všemi těmi dny, s modrásky na rukou,

že mám už s maskou zrostlou tvář, věru mám. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska, bytosti bez duší,

vlastní šklet, zrcadla střed, kejklířův smaj. Trápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení moruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvár. Svůj vlastní šklet, zrcadla střed,

noční Prahu k metru Ačku po svý každodenní tůře kráčí grilované kuře, vyšňořené v termosáčku.

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

pryč a zima blíž, má milá, přikvačíš. Vzdoru navzdor se mnou plout na moře bouřnou říš. Sněhy by tě tají, jak jen vítr zahudne. Včela, která v létě směla v zimě nepodne. Svědkem jsem

0: La Budapest.
1: Kdyby tady byla taková paměť.

33. To je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

0: se chápu, ale když usnu na boku, tak děsně chrápu. Penze je daleko, mládí v čudu, plápolá moje svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy, ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva.

Jak kdo řekne, tomu na věži straší. Ještě, že to vstupný nebylo dražší. Já vám tu zrád jezdím na venko, do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva.

někdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křece leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se tapí.

Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na zem...

biskup statíky, hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

bych to neměl nahlas říkat, ale nejhorší jsou kritici. Uvítej měžnou kytici, přivoní a hned jí začnou žvíkat. Autor prý se s nimi musí stýkat, chce-li se udržet na špici. Leckdo však má křeč a zimnici, je, jen slyší to stát.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jo, mák zrál a já chodil bos pod oblohou.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hofu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: ojnice vždycky přerušovač to dobrej řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruku. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Kdyby tady byl...

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Byly ke mně otočené záda, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

jsem běžel pod zdviženým prstem a televizní věže. Dýchal jako poraněný vlk. Drtil jsem kámen v sobě jako mukl, čekal, až vyprší mě trest. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. V tom pokoji všechny ženy na plakátech byly ke mně otočeny zády, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
1: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
1: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
1: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.

0: čas. Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí čepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatím, co já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
0: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
0: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
0: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.
2: Stav.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

štěstí zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

opakuje. A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom a teď

nebo bdí. Hledal jsem všude sám na cestách. Dávno jsem přišel, že jsem rád,

ostrově Balar se zrodila před lety jedna malá holka, co chtěla poznat svět. Lidi, co jsou na něm, zvířata a květy, vytepat tu krásu do veršů mezi věty. Poblíž na pevnině, jen o pár let zpátky, na svět přišel jinoch, jak princ do pohádky. Srdce jasný plamen, co stíny zažene, ty dvě krásné duše, jen sobě souzené. Bouři se zmítá, loď na moři,

ani noh, dohnaný svou sudbou. Příběh trochu vázne, nebude to hudbou. Zkrátka po nehodě hledal smysl žití, vykřičené domy, opium

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk horomu. Ještě je tráva a oheň

touhy, pro naše pláče. Ještě je zrcadlo studny a studna zrcadla, ještě je hvězda, co z nebe vypadla, ještě je mech pro nemotorné ptáče. Ještě je dlaně,

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenávám.

už zase slyším houkacíčka, že nefunguje ani tokamak. Jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak zbouří se mozek proti

osudím. Dneska neplujeme ani na měsíc, Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy, šly lodě ke dnu.

懒意，不在意世界的敌感，你是独特可来心。

vždycky naposled. Slyším hudbu znít, slyším slova prosebníků, slyším lidi klít, kam se poděl řád. Slyším dětský pláč, řekněte mi, nač za život mám platit, když chci žít.

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

ze sousedního bytu. Poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy. A ty úřady, a ty počti si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu. Ač není podpisu, je třeba prošetřit, autor se bojí.

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, to si má být jistý. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na to ty, o to nestojím. Usmívavej svoboda, ty totiž hrozně chybí.

kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám,

Dívám se do role astronauta, při nejhorším v kufru je rum a deka. 3, 2, 1, na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček.

Ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná očka.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: Vždyť tohle... To přece... No ale vážně... No to snad není možný.
1: A bylo...

volební komise, otvíraj mi hubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně...

na všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

Hladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se. Všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Kala šel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody.

tak len nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, otrula náměstí.

kabelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se vsiždejí veliké veselce, paprsky lucerem metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohýbá protučné zpropitné a k tomu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek, pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

desetiletíma světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se neplatí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom výdat

hodin končí představení, balím kufřík s kytarou, zas po létech cítím tvoje pohlazení.

za našu stodolu hruška maslova a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušova, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku.

Zjavím červený zlostí, ulisně pravím, hledá tě brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela puška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli bychom si

0: pojem, že to se řeší jedině bojem za použití násilí. Au. Za našu stodolu hruška maslova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky hlídají vchod.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

jsou vzlétá do mraku.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

0: na počátku neděle a vysoko jsou anděle.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

Max do Maxieri. Posílil Wilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

z nechtům přivevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

cesta rovná sa chodí. K čemu realitní poradce, mý okna nemaj rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká.

0: napríklad galachický šlum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Sáježni, a když nesu střívlení, musím.

teče voda po Urbíně do Bystrických Rolí. Vzkázala mi moje milá, že jí srdce bolí. Teče voda dolů Hronem, dolů do Dálavy. Vzkázal jsem já mojí milí, ať mě pustí z hlavy.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano,

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já

jsem toulám. Snad poznáš píseň mou, nehádej, kam se chystám. Já nemám vůli svou, jsem tulákem a tuláckou mám.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Co Páda si právě dělá, Francouz spaří.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven, ať jí si zvuky zní.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Potkal jsem dívku, jak růže květ. Potkal jsem dívku, jak růže květ. Nad vodou stála, dno nevidět. Řekla, že skočí.

Na řece voda se zavřela. Na řece voda se zavřela. Panenka překrásná zemřela.

Jack and I. A kolem nálada, jak v prostřed karnevalu,

zdravejš než deset blech. A kdo z nás nikdy neměl krev na rtech? A kdo z nás nikdy neměl krev na rtech? Taky říkám, holka saj a jenom klid. Já jsem taky konec konců parazit.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

Odlave zrádné, hokrovi nám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásnohlasný z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byt k ourazu záští jazyk. A kdo se

někdy ruky, sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má, otroky sám je otrok, sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má,

prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál bez a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc,

Dálnica to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj, co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tam.

svou tvář ve tmě skrýval, jako by se bál. A já jenom zíval, myslel, jak bych spal. A namísto toho dělám drožkaře,

0: a věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. K třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských stok.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřený.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak seber síl, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

se dá všechno a hned. Ale takový vždycky byl a bude svět.

myslel, že se všechno v lepší změní a všechno bude znovu, jak má být. Že zase vyjde slunce,

зрелих проснул. A proti slunku iskru vína uvidím.

Toť Petr Ivo s Filipem jsou na dně, ale nepoví to Jirka, Michal, Pavel. No tak není ti jich vůbec líto, Pepa temně zašeptal. A teď ho budu citovat, že jednou toho milá má, budeš toho litovat. A David píše dopis, kde se s tebou loučí dojemně. A Karel spolu s Tondou prý odcestují ze země. A nechápe Víťa, jak jen jsi mu mohla odolat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Plena pohody v mozi komerce. Rádio Folk.
1: Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fajn klubu.

papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky, jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

máme tu jednoho Jimmyho, včelýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let a moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandalí, Milan Pilař a moje kytary.

pěním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když splétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí, znovu zrozená, náladová, snová.

Musí písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, gitara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Dneska nebudu spát ani chvíli, jak se zdá. Sednu na peřiňák

zase uvidím svět v absolutním negliže. Smluvím si pár vět, jak je tu krásně pakliže. Něco pro sebe máš, třeba svůj odčenáš. Dneska nebudu spát, díky tě vidím světlo a naopak. Díky pláči rád se chtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pot mě polil, no je to tak. Dneska nebudu spát, ztráta času těžkej hřích.

a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pot mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá. Sednu na peřiňák.

jiném čase. Kolik je hodin, ptá se, protáhne se v pase, aby se ujistila, dívá se do zrcadla.

už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli mě svoje smolné věnce, pět nocí tančil jsem, jak zátka na míse. Na slaných hladinách, jež vězní utopence,

Krasnoří zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý přívaly slaných vod. Já prkno poseté žhavými půlměsíci, rejnoky kostrami,

plakal za srdce rvoucích jiter. Nic neobešlo se teď pro mě bez hoře. Jsem láskou rozladěn, jak struny starých citer. O, kéž mi praskne kýl, kéž sletí do moře.

země, když padne první sníh. Mráza zamkne tůně na tři zámky, zahodí klíče do studánky, sekeru třikrát rubané.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Bylo jich víc, já použil snad už sedmou písničku psát.

0: vlaky hřmí.
1: Když vagony hřmí a brzdař tě honí, necejtíš chlad, nohy tě nezebou. Jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát. Kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen. O tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem,

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát. Kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od auta.

Vypřu si Jack od čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co nemáme. Jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu. Jsme jako mince v oběhu, vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě. Budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru, a o nic míň, a o nic víc.

chvil, co někdo z nás dvou promluvil, to mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína, tvé myšlenky možná odpoutá.

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady, pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krep dešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme do první.

Přichází na mý mládí stáří, to k času zří se v kapkách rosy, a já zas myslím na koho si.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostinu či střízlit, anebo trochu.

ulice. Pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce. Láme se noc, den

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj stín. Já a můj stín.

0: před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

teď stejně jak já čekáte, co přijde. Jen prosím, nečekejte žádné překvapení. Nic převratného totiž ve mně není. Jsem jak včela, marně toužící po medu. Bez mého čela není moc věcí, co dovedu. Ostuda rodu, nerudná už od porodu.

to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Dobrý den, ladies and gentlemen, jsem podle hesla skautů na vše připraven. Na to, že kritici mě budou proklínat, že pro ně budu nafouknutá bublina. Bez stavu, bez tíže, však s krátkou dráhou do letu. Technické potíže provází půlku koncertu. Studnice vědění, kde ani kapka není, až člověku se chce řvát z plných plyn.

ale to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Vážení posluchači, jak už jsem řekl, není moc, co bych vám řekl. A proto místo další sloky vám zahraje solo akordeonista Ondřej Zámečník.

ale to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát, známe jenom sebe.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu.

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele. Bojím se vlčí smečky za časů hladu. Bojím se uklízečky s očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla, bojím se tebe, abys mi neutekla. Bojím se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy.

než je radno. Bojím se lesních voz, nahoty za dne. Bojím se toho, čeho bál se tajdalos, že můj syn spadne.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Býval jsem svobodný, volně dýchal, trochu naivní, ale prostý všech vin. Nebyl jsem napojen na centrální plíce, co ti do hlavy vhání

podomní obchodník, co opravuje plyn. Na jedné z nohavic falešnou záplatu a ty mu uvěříš.

scházeš, budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

žádný věci oslavenec nechce. V diskuzi tři týpci kašlou na to, socky ať jdou bez darů a lehce. Oni berou parfémy a zlato, v mapách prej je na tom místě hvězda.

My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás Big Yes, oh yeah.

je ráno, pozdrav a jdi, milý Slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý Slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

no pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek, šli jsme

klído, najdu dveře, které vedou do dětství. Ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

milý svído, zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout naším klíčem, už je pozdě.

na čty rány, proč ty sémy, milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Ty se spohnul od té brány, odcházíš

0: asi poslední.
1: Před malou chvílí bylo 18 hodin.

oči se skrývá ničí tvář, častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění, bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj, malé vločky se snáší.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmín, jakou hru hrajou, dost dobře

vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne, zas v očích mých vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoň.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Srdce své na loďce z papíru, vyrvané z krevního oběhu, pošlu ti po proudu, hodím ho do víru, tak čekej na břehu, uprostřed vesmíru. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak

na břehu metuje. Pak milá, vrať se mi, až srdce dopluje. Se všemi chlopněmi, buď k němu pozorná a přijeď na portu a zabal do torny i tu mou aortu. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak láska má k tobě.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a 1 duda. Babička Majka jediná.

Je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově, budíš jim přáno. Hvězdnej prach dosedá do vlasů krásné máji a sám Count Basie.

sto barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných věd a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov. Sto barevných slov, sto barevných slov, sto darebných slov se mi na jazyk vtírá a marně odvahu sbírám, jak nahlas je říct, můj havraní skvělý.

sluší a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nám se svíc.

tolik zbytečných chyb a jen vysoký plot náš tichý zpěv stráží.

tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladět tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko na čele.

peklo je potažené sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto na čele.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká.

kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční lístek. Pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká. Sedáme si s vínem, honky-tonky rádiu, na jakýchkoliv vlnách chcem se nechat nést. Každou větu překládám, no tak honem, honem. Na exotických vynětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude

dneška a každý střípek bude jiný. Hrníček v kredenci žízní vzliká, že nemá čaje do puk.

prosím za ruku a drž mě za ní dlouho. Nechci víc spát po lesích.

Baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše, nahoře bufetu už se svítí.

Ale podle ní bral. Večer volala, že dabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Stála s ním.

ostravou, s ním se snáší, z báru se motají další.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude, kde je šance nějaká,

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst, pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblak, i pod stolem v nádražní hospodě, všude, kde je šance.

Notagonem honem. Na exotických vynětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme nasmání nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí.
2: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už. Já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš. Lepšího, co můžeš chtít, šanci ber a jen to zkus. Pojď a začni kočírovat ten můj dobrý volský vůz.
1: Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým střežením. A já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem skázal do věznice, prej si můžu vědět.

kapustinou, jo, těch obstarám si dost. Pudink v škoku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, mě šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty, co zdobí.

0: ber a jen to zkus, pojď a začni kočírovat ten můj dobrý volský vůz.
1: Je pár minut po 21.

čekání dávno ukryté, řekne prevíte, nežijí. Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech, tvůj dech už ti pro lásku nepatří.

krásně vedle ní jsou jen. Splácí dluh králům po světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázen kříž.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi možná

už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

na dlani zaschou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna,

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze, nerisknu si bez

mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty?

dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát. Ne. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, řetízkový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Mou správu.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Snad bych uvěřil, že moře není slavé.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

sto let. Co stane se a co se může nestát, vidět je, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu, na stěně Altamiry, na dálničních grafitech, cesta beze slova, básně bez výkladu.

když mě na cestu svítit měl. Černým svědomím, tou tmou jako káva, vesmír si schovám do náručí. A až budu...

pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šláp. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každý chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám, ale to kde kdo v tomto domě,

Mám pušku, nemám nač střílet, rezavými náboje. Měl bych najít někoho, kdo jak já se nudí a dát se s ním do boje. Ale to je prý blbost, ať si dám inzerát.

nám klidně odestel, má lásko. Už cítím vůni našich těl a na světě jsme jenom naskok. Rychle čas odletí, jak ve větru peří, a já v tvém obětí zase chci věřit.

tak už si rozpusť vlasy své a zhasni. Svou ruku vlož do ruky mé a na chvíli se mnou zasni. Rychle čas odletí, jak ve větru peří. Potichu povím ti, zkusme zas věřit. Tak už si rozpusť vlasy své, jak dřív mám srdce sevřené. A zhasni.

z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Už jdou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabijí, odjedu svou ksenofábí. Už jdou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem.

Bruce Lee, klidně namékám. A Breda Pitta najdu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Až se mě můj syn zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byla krása nebo hnus. Řeknu mu asi, moje milé robě, tak ani mínus, ani plus.

Až se mě dcera zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byly časy snů a můz. Řeknu jí, děvče, povím to i tobě, nebyla to doba svetrů a ani blues.

Až se mě děti zeptaj, v jaký jsem žil době, byl-li to trysk, anebo klus. Pohladím je po vlasech obě a řeknu, ani rok a ani blues. A tak se neptej, v jaký žiješ době, a sám s ní pohnout taky zkus. Abys mohl říct, až budeš hnít v hrobě, že jsi nebyl jenom v moři flus, že jsi nebyl jen pro kytky trus, že jsi nebyl ani blues.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Já jsem Vandrák a Karbo.

0: čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Dal jsem ti brácho a na úřad psaní.

Váčku jsem lovil v pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy a

Ten rok byl divnej, i slunce si přišlo nějak dřív. Let se měl hnout, a když ne, tak to stal by se div. Místo jsem našel, kde přejíždět kobuk měl jít. Dál předák nechtěl a já nerad musel přibít. Zázrakem živej, pak dostal se na druhej břeh.

že prý mi nevěří, oh, oh, že prý nevěří. Pak řekla, že mám odejít a nevracet se k ní. Každý námořník je nevěrný a nic ho nezmění, oh, oh, nic prý ho nezmění.

My ještě kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli odřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hrálo se tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hráli jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy náma hlava malajka ve sputníku lítala.

balóny byly tak těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavu a i s ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl kvašťák, někdo šrojfa, někdo pospíchal. Dneska už na všechno jsou metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt po zemi. Protože když to někdo napral vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, on to spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy náma hlava malajka ve spukníku lítala.

a svět byl veliký a život před námi. Každý chtěl mít trenky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář bráně řval. Jsem tu sám, krucinál. Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí. A když se srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve sputníku lítala a svět byl ve

byl déšť, inu noční listopad. Chladný byl déšť, inu noční listopad. Jak hloupne muž, když padne do tenat. Jak hloupne muž, když padne do tenat. Až do jedné přešlapoval pod oknem. Až do jedné přešlapoval pod oknem. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Toužebně doufal, že z něj vykoukne. Nelítostně ho čekat nechala. Nelítostně ho čekat nechala. A chladná voda v botech teplala. A chladná voda v botech teplala. Hrozná to žena, chvála trpělivosti. Hrozná to žena, chvála trpělivosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti. Kvůli těm nohám spí.

Pozval si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

náplavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce, přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk a polám.

slzavý skráně. Prsty jsou stuhlý, v šeru klekánice zvoní.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

a pivo stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a postupně.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí,

Merkur se protáhl pod městskou branou, s ním davy poutníků, bohaté časy. Jen malá Kristýna zůstala stranou, nesklidil, neužil ten, kdo zasil. Andělé zpívají, v oblacích plují, vítejte v Lourdech nad Metují. Oči máš modré jak chrpy,

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem.

Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen.

zbudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zčedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá, jen šlápot pár tou cestou kráčí.

až jednou najdeme na sebe čas i klid. Budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list. Hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova, snad

se mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, ty zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví, jako náhoda a nebo sázka, se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

obrázky, co probudí vás ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí.

zvyky, které neumíme popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla.

pan osud a slečna náhoda, sešli se v tramvaji, ani jí ruku nepodá a už se hádají.

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je obaven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu.

0: zajímavý. Na šachovnici vrchů vod a cest
1: jsme emigranti hledající domovy,
0: jsme uprchlíci z udýchaných měst.